Stefanie Klosec, Trojkoč mama, celé čerstvé. Vítaj, Mauke, Lube, Džičatko na svět. A nimo toho svešiče Hovota Kolu a Hanu Bazeltu, vokotry svešiče tež nedom viac stupala na

0: Pečodin, sed nače. Pod konc 19. postatech let, jako biesa hučbna redakcia Sapsko rozhosa dále a bole vúviva, pýtaše je tedyši navoda beno niekela stajne tiež nové mody spievne talente, kýž potom nové sapske načasne spievy interpretovachu. A za to polada von hustody tiež do susodnie Českeje. Jedna z tutych českých spievákov bie Hanna Paseltová. A som man hiduška ju nám netko blíže predstaví.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Ve 1960 letach svušeše Hanna Paseltová k najvúznamnejším vosam česko-suakskeje popovie hudžbneje scény. V leče 1947 rodžena spievaka z Prahy steješe hižo jako šulárka na jevišču a na sebe s jej čopvým vosom skejčbni. Ona dživaše se znatými hučnými čelesami kajš orkestrom Gustava Broma abo Karela Vlacha. Je najznačiša narvana štučka bieše Černá rúže.

Po podušeniu praského naleča Hanna Pazeltová svoju domiznu opuští a podá sa do Švýcarskeje. Tam drie hišče niekotre razy pod mienom Hanna Pazeltová

0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: A netko než sa klinčí spiel s Hanou Pazeltovi z leta 1968. Melódiu skomponoval je Jaroslav Vobruka a text je Spera.

0: krasna hudba a vedro ljubi krasne džen. Vitajče, piatk, 22. rožonika je na pošestčeš.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobra ranja. Ve Votrovie zasadžuje sa vobedlanska iniciatíva za zakovanie páčoniaceho hniezda. Odpovednú petíciu v internete je miestom viacač 310 ľudí podpísalo. Kajž v okres Budešin na naprašovanie zdeli predleží za votrovské páčoniace hniezdo oficiálna tvorská dovolnosť. Prečivo dovolnosti pak je v okres miestom z napřečivenie dostal, kajž skrajna radná zarada dále reka môže v okres po prúvaniu z napřečivenia tvorskú dovolnosť cofnič. A tomu chce iniciatíva zadziewać. Z petíciu žada si ona nimo škita báčoniaceho hniezda tiež viace škita přírody ve vse. Kmienská rada ve Worklecach je čara na rok za ponovenie drohy z nuje viesky do Rožanta přepodala. Dzieła przewozmy firma z Landsberga za 7,5 000 € a gmena Ralbice Rožant ma jeszcze vo druhým odrysku ponovenia drohy rozsudzić, kiž učinia 8,24 400 €. V letných prozninach ma so droha potom hybiu jedno tydženia ponovič a viace vo čarošim posedženiu Worklečanskej kmienskej rade zoniče potom hybiu vúsovania. Vojerovská župa plánuje lica tušto zaradovaniu. Tak je so predsedstvo župe na zajšom posedženu gremia miestrujem s přijotami na 100. posmiertnine Augusta Lapšticha Vojerovská v júliu zaberala. Kaž zdeli županka Gabriela Linakova by Lapštich, serbský pracovník, kníčišča, redaktor a angažovaný mieščan. Ke jeho česči přijotuja prezentáciu a Bernd Pitkunings zaradovanie 10. júlia hudbne v obrubi. Dále plánuje Vojerovská župa lica ještě kubvanskou jezbu do Delně Vůžice, chce serbský evangelský cirkvinský džen ve spálach podpěrač a ve názimě svojbne poponio na horách převěst. V Budestecach maja po pou léče zaso poštu. Čara poponio su ju otevřili. Závod DHL stará se o filiálu, kotraž je ve zaraniském centru me gmene zaměstnena. Městnanosta Markus Michalk je spokojom, zo maja ve gmene zasotajku v odnožku, čiž přístajný ľudí poradžuja a poslužuja. S dobom je veselo ve vse vůlke, zo moža v obedlerio odnitka pakete za svou budestecach otedač a otevzač. Pošta je v otedženia kužiđen poponu 3 hodine a sobotu doponia 3 hodine vočinjena. Od srede občelite so Mori Kejelovace, Josefa Hornigec a Klara Paškec na svetových mištostvách v kejelovaniu v rakuskim mestče Šac. Amtierovaca svetová mištoka Hornigec a je kolegina Paškec vubeđujete so v staromne klase UCA20 a prisúšate v obje rakečanskému kejelovanskému dôrstvu. Na letušich svetových mištostvách v kejelovaniu občeli so niče 600 posta aktívnych športovcov a športovčov z Čiatna kraju. A to one vichu naše povestče, kiš namakače tež na naše internetu je strone, a ve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza v Budešine 12 stopňov, vuladame jasne nebio, tak hač do Šiponia vostane, potom haj so nekotre moče přidruža, ale tež tužto slunca zmijeme vostane sucho a žive slibro te zaleze dženca na maximálne 24 stopňov.
0: Dobra povest, našim koncu šodere beži, žane vopkadne pokive nima moj, tuž přejmoj dobro jezbo do dženstnišeho pjatka a konca tydženja štyri. Pona po šestčeš.
1: Serbski rozvoz.

Hej, veldig dobro. Postro do budestec, so vel, so maja tam pust. My mamy szak budyśnie też pust, albo pustu, to je celle potem zwodke, so nicht obere, zwodke z kotrej kunczyny. Gdyż praje pust, przyjdzie skiery ze znarańczych kunczyn, albo też z miasta. My szak sme też pust prajli, albo pusta, gdyż se z drugich kunczyn potekim. To są takie minimalne rozdziele, ale na końcu też celle ważne. Każ prajne wutromne postroje do budestec. Člone domovinske skupine Pančice Kuku nech nezabudu na kolesovarski vulit Dženca Dovoklec. Kolesovarja zetka so na poštyrioch, nevodeče, na popečech, potekim 16 hodin cici při kukovskim pomniku, šice dalši nech přijedu, potom 17 hodinach direktne Dovoklec ke kapavce přirodže. Jutce proša kamencu do ladrne sjate Moniki, tam zmija džen votorinnych duri. Zmečkecach zmeja jutze meje metanje, vod popodnja cioch, seda kofia tykanc na uječo pečich potom meja padne. Na žolu Serbsko-Ludova ansamblas če sobotu večo přeprošeni tam zaklinča operety ze Serbske komorni filharmoniju za počat koncerta jutze večo na povosmich. Miłe vedro vužič možeče sjatki chyba no, skoro liečne vedro. Na botovských bajových nocach Serbsko-Ludova ansambla sobotu, nedelu a pondelu večer stane na 20 hodinách so boku a při tamnejšie bismarkuje vieži zaujšk zbine, što ešte znaje, to je taký romantický blečk v boku a zcova bota sú prekrásne tiež netko. Neviem pak hať siatky, když je tam tak púne. Stimmt, es ist wahr, es ist so.

0: ste sa zrejane mi hankami do dženznišeho ranja jednače po šestčeche. A to podame so s Mirčinom venkam raz do staviznu čiščaku, kopiruaku a ličaku.
1: Vy. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Když ženca při komputeru dživáme, potom máme dokumenty a riadováky před sobou. Kajž na písanským blíže, za kotre šak je desktop jenželský vúraz. A jún tež z komputera znajeme. Tute zapšieča pak nesú se případne budali. Nie, bychu vedoma vúna makanka 70 letach, kotraž dobeše ľuďom přístup k novému nástroji a dživozným voložič. Tuta metafra pisanského blída by so Xerox parku v Silikonie veľej uvíva. To by sledženský otriad závoda Xerox. Závod znajeme však skýre za čišťaky a kopírovaky a v 70 letach je tuta je otnožka tež lejzorové čišťaku namakava. Zopak so tam tež uvíče kompjútoru celé zásadne sobu postajovaše, što šač do dženznišo oblivuje, kak z nimi dživáme, je ledma znate. Tak zabierachu so tam s tým, kak môžeš jacore ličaky ze sobu a s čišťakami zjazač. Při tým sú Ethernet Wheely, kotrež je miestem štandard za kompjútorové syče. Šo jedne hač na LAN party, birove abo ličenským centrum je. Džež kompjútory a nástroje přes káble dáte umenie, či za tým Ethernetová technika. Grafický povrch na kompjútoru se symbolemi, okneškami a meniemi je tež úsledk dživa Xerox parku. Zdobom písanské programy, kotrež pokazaja čižno při obdživanju textnedom tak, kajž přinže na koncu šiščaka, s pravými odstavkami, otreskami, nadpismami a vlkošču písma. Kompjútorovú myšku tam drevúna makali nesú, ale zo převážne z nej kompjútor poslúžujeme a nic jenož z tastatúru, no tež to sú tam upekli. Všetké tute ideje a ďalšie sú 1970 zážnym kompjútoru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspešne, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestru im grafický povrch direktne vodňa odladavoj a jún z Windows a Apple kompjútorami pozdišo jako štandard přesadživoj. Tak netrebame dženca jenož před kompjútorovým kódom sedač a kojžde nadavk kompjútory napísač, ale môžeme za to napísané symbole klikač. Závod Xerox pak nie je z toho převele mil. Jenice lézorové čišťaky je tak právě zvíčný čvědžav.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
0: Smerčenom venkom. Štodre bychu naši predovníci rekli, když bychu dajky pšinošky ole svyšeli. 6 hodin 14.

Purple Disco Machine. Je bošem sveče tukvilo najvúspešnejší DJ a producent, tak rec vězda na polu elektronické hudžby, hač na kupe Ibiza ve Mexico City, Austinie, Hongkongu abo New Yorku. On vábí sta 10,5 milióny ze svojej hudžbu a kunstyče na potekým ľudži tež dotrieštaný.

0: Niko Santos, serbskim rozhlasu 5 grána jednače po 7. Odkonc 19. postatych let, jako by se hudžbna redakcia serbskeho rozhlasa dále a bole vutvariła, pytaše je tedyši návoda Beno Nekela stajne nuá mode spivne talente, kiž potom nuá serbske načasne spivy interpretovachu. Za to polada von husto de tež do susodne českie. Jedna z tutych českých zpěváků je Hanna Baseltová. A se Manhiduška ju nám netko blíže představí.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Ve 1960 letach slušeše Hanna Baseltová k najvůznamnějším vosám česko-slovakské popové hudžbné scény. V leče 1947 rodžena spěváka z Prahy steješe hižo jako šulárka na jevišču a na sebe s je čopvým vosom skejčbný. Ona dživaše se znatými hučnými čelesami kajš orkestrom Gustava Broma abo Karela Vlacha. Je najznačiša narvana štučka běše Černá růže.

Po podušeniu praského naleča Hanna Pazeltová svoju domiznu v opušči a poda sa do Švýcarskeje. Tam dre hišče nikotre razy pod mienom Hanna Pazelt vústupi, na jej vúspiechky šmieše v Československej pak naviazač nemôžeše a vinuaše sa tuž bule architektúrie a tvoriacemu v umiestvu. Nám pak v ostanie Hanna Pazeltová znáta ako spievaka, kotraž muzikantov do húdženia prosy.

Nikoci so hižo dawno zmyslu noša dokal si lica takle vedolu abo tež lečnach prozninach vuleča. Haj na přepelnenu Majorku abo ceče so ze stysacimi turistami při Připrio ze Garda jezora uko otvočič. Kada by było raz ve bližšim koncu pučovač poskytko šakejo vopravdže jac hač na dosť. Abo dajša alternativa se raz z čahom vulečeč za letne prozniny maja pola nimskej železnice nove paušalove tiket za svojbe hač to 5 v osobu može za 9 euro 9 ze zdalo vopkadnimi čahami najšelakorišim gdolom mistnam se do Pučovač a zaso ročo potekim. To by bila tež taka možná alternativa. Sodom hodin, džujat nače, jednače menšinu do napovosmiche a nedom pola dame raz do končine okolo noslic. Što da so tam tajkoho nešvaného stava?

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: A ti švot mi ešte raz dobre ranje, a spodobanje. Gmenska rada ve Voklecach je čara narok za ponovenje drohy znuje vieski do Ružanta přepodala. Dživa převozmie firma z Landsberga za 7,5 500 €. Gmena Ralbice Ružant ma ešte vo druhým odrysku ponovenia drohy rozsudičky šúčenia 28 400 €. V letných prozinách ma so droha potom vybiju jedno týdženia ponovič. A viac sa vo čarovším posedženiu zoniče za hodinu. V Votrovie zasadžuje sa vobedlianska iniciatíva za zakovanie pačaniaceho hniezda. Odpovednú petíciu v internete je miestom jacač 310 ľudí podpísalo. Kajš Vokres Budešin na naprašovanie zdeli predleží za Votrovské pačaniace hniezdo oficiálna tvarská dovolnosť. Prečivo dovolnosti pak je Vokres miestom z napřečivenie dostal. Kajš skrajno radno zárada dále rieka, môže Vokres po prúvaniu z napřečivenia tvarskú dovolnosť cofnič. Tomu chce iniciatíva zadživač. Z petíciu žada se ona nimo škita, bačoniaco nezda tež viace škita přírody veuse. Vojerovská župa plánuje lieca tujšto zaradovaniu. Tak je so predsedstvo župy na zajšom posedženiu gremia miestrujem s přírodami na 100. posmertnine Augusta Lapšticha Vojerovského v júliu zabieralo. Kajž izdželi županka Gabriela Linakova, bie Lapštich, serbský pracovník, knihičišťo, redaktor a angažovaný mieščan. Ke jeho česti přijotuja prezentáciu a Bernd Pitkunings zaradovanie 10. júlia hudbne voprúbi. Dále plánuje Vojerovská župa lieca hišče Kubvanskú jezbu do Denie v Užice, chce serbský evangelský cirkvinský džen v spálach podpírač, aby na zemie svojbne poponio na horách převiesť. V Budestecach maja po pol lieče za so poštu. Čara poponiu sú ju otevrili. Závod DHL stará sa vo filiálu, kotraž je v záradnickým centrum je gmene zamestnená. Miestnanosta Markus Michauk je spokojom, zo maja v gmene za so takú odnožku, čiž pristajní ľudí poradžuja a poslúžuja. S dobom je veselo veľsú vôľke, zo moža vôbedle robotnitka pakete za so v Budestecach otevrač a otevzač. Od srede v občelite so mladí kejlovace Josefa Hornigec a Klara Paškec na svetových mištostvách v kejlovaniu v rakúskym mieste Šmác. Amtirovaca svetová mištoka Hornigec a kolegina Paškec vúbečujete so v staromnej klase UCIA 20 a prísúšate v obie rakečanskému kejlovanskému tovarstvu. Na letuších svetových mištostvách v kejlovaniu v občelite so nieče 600 posta aktívnych športovcov a športovčov ze dohromady 19 krajov. A to vone bychu, naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetu strane rune takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Slunčné vedro v Budešine při 14 stopňach aktuálne. Hej, jasné nebio, tak najprv raz vostane, hač do šipónia, potom sú tiež niekotré mročele tu a tam pokazajú, ale dženca zmejeme dosť prečelný slunčný džen, mimo sucho vostač a živé slibrot zaleze dženca vybijú dňa pohonie v Užice na maximálne 24 stopňu.
2: Ale, ale, ničo ne, dojš dobrú jezbu, přijemoj.
0: Serbský rozvoz.
3: Salut! Ça va bien? Le track? Oh, you are doing it.

Na, da sme ja čvojo domovinskej skupine Pančice Kuku. Krásne vetro, dež sme ja dženca svoj kolesovanský vúlit do Voklec. Oni zetká so na popečich pri kukuskym pomniku a šice druze přijedu potom sednáča hodinách direktne do Voklec ke Kapovce, dež ich potom dr. Beno Vauda povedže, nauručivši so do Pančic, zetkaja so potom skupinario k sromadnemu grilovaniu. No to bude tež krásne večer za ešte. Jutce proša kamencu do ľadarnie Sviatej Moniky, tam zmeja džen v otevrených duri, smečkecach zmeja jutce meje metanie, a to vod popodnia cioch. Na večer pečich padne potom meja. Na žolu Sapsko-Ludova ansambla z čes sobotu večer přeprošení, tam zaklinča melodie operetu, a to ze Sapskej komorny Filharmoniu za počatk večer na povosmich. A bajove noce, te budu netko přes sviatky v Botach, v Borkovach, přstajne od večera dživečich, sobotu, nedželu a pondželu, a to při Bismarckovej věži, tam, že je tu ta krásna kulisa. A to runia sviatky sveča, kažko je leto, tež leca v Beskecach, od piatka do večora, hač do pondžele po takým zdženstnišim piatkom. A to zmeja dvaj koparske turniraj nedželu připodno jednačich, turnir dorostuch koparskih cilku starobnej klasy Modžine E a pondželu potom tradicionelne koparske turnir muži. Tun započne so przy południu jeni.

0: Markonik, a skupina Vusmus. A netko nešta za fenu techniki, abo tajki ich kotzi, cežaš nešta pšina vuknič, kaž ja, s mirčinom venkom poladame raz do staviznu nastroju, kaž stajto čiščak a ličak.
1: Vi. Vida, vidomost a vunamakanki.
2: Když ženca při komputeru dživáme, potom máme dokumenty a riadováky před sobou. Kajž na písanským blíže, za kotry však je desktop jenželský vůraz. A jun tež z komputera znajeme. Tute zapšieča pak nesu se případně budali. Nie, bychu vědoma vuna makanka 70 letach, kotraž doběše ľuďom přístup k novému nastroji a dživozným voložič. Tuta metafora pisanského blída by so Xerox parku v Silikonie veľej uvíva. To by sledženský otriad závoda Xerox. Závod znajeme však skýre za čišťaky a kopírovaky a v 70 letach je tuta je otnožka tež lézorové čišťaku namakava. Zopak so tam tež uvíče kompjútoru celé zásadne sobu postajovaše, štož hač do džensnišo oblivuje, kak z nimi dživáme, je ledma znate. Tak zabierachu so tam s tým, kak môžeš jacore ličaky ze sobu a s čišťakami zjazač. Při tým sú Ethernet wheely, kotrež je miestem štandard za kompjútorové syče. Šojedne hač na LAN party, birove abo ličenským centrum je. Džež kompjútory a nástroje přes káble dáte umenia, či za tým Ethernetová technika. Grafický povrch na kompjútoru se symbolemi, vokneškami a meniemi je tež úsledk dživa Xerox parku. Zdobom písanské programy, kotrež pokazaja čižno při obdživanju textny dom tak, kajž přinže na koncu čišťaka, s pravými odstavkami, otrieskami, nadpismami a veľkosťou písma. Kompjútorovú myšku tam dre vunamakali nesú, ale zo převážne z nej kompjútor poslúžujeme a nic jenož z tastatúru, no tež to sú tam upekli. Všetké tute ideje a ďalšie sú 1970 zážnym kompjútoru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspešne, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestrujem grafický povrch direktne vodňa odladavoj a jún z Windows a Apple kompjútorami pozdišo jako štandard přesadživoj. Tak netrebame dženca jenož před kompjútorovým kódom sedač a kožde nadavk kompjútory napísač, ale môžeme za to napísané symbole klikač. Závod Xerox pak nie je z toho převele mil. Jenice lézorové čišťaky je tak právě zvyčný čvědžav.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
0: Hej za nekotrých španíské věsky, za tamných mači z nás, kotrých mají ještě dženca čin, šmirčin venky nám zase raz uvědomil, jak spěšný čas léčí a so léta minu.

0: Stuart Natchesto, Stereo, Jive, Jessac, Stacy Mirena, Zuschna, Mirchen, Wetzlich, Dut und Spio, Jule, Wumisli, Woi.
1: Nabožné slovo.
0: A netko na rečie je Antonia Rečcena ze Sulšec.
2: Ľubipši poslucharjo, když je Jezus do nebe spil, bych ju ja poštoljo ze Sviatej Mariju ve večorne žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje v Jeruzalime modlachu a čakachu 9 dňov na pokoji čela. Ze šumenjom k sviatkam vuliva Sviat Duch 7 darov a napjelni apoštolov s mudrosťu, rozumom, radu, vedomosťu, silnosťu, pobožnosťu a bohabojosťu. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovú misión a spielnenie Jezusovoho nadavka. Číče a vúčte všetky ľudy, číče ich v mene Otca a Syna a Ducha Sviatoho. Trude so tež nám tak vedie, kaž ja poštovám za zamknenými duriemi. Máme strach, so jako kšesčenia vúznač a so samo hajmbujeme pred svetom. Nevieme, što máme rečeť, duž so nás prašeja. Tuž prosíme, pšin Sviaty Ducho, pšinč přes mocnú zástupnú prostvu najčištiše je v útrobe Marie, tvoje tak ľubované neveste.
0: Praj Antonia Rečcena ze Sulšec, venadoku a zamovitosti Kulovskeje vosade. A tute je a dalše nabožné svoje a nabožné usuvanja namakače na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia. 4 apomenčine hišče a potom bude 8.

hudžbnik spěwa. A hudžbny pedagoga z Kočebusa Mario hez tobě a nětko z čelu postru našim lůvým dětšom a nučkam.

A ještě raz pokiju, když se tam popuču, dobro šetcach nas mě malé šetce z té mobilní byskač. To jedeš z města von na delňu hoku, nimo z Pjato jezora a potom pak nedom napravo nuc, potekim nic nas mě z džir manju rudy delní vojezd, klitno běla voda, ale malé šetce.

Sarajevo hecha buzu uvitenski svežen klip a sol, a myto čojenje převežujeme s pasujúcou muziku. Žincajšne spiju všižovet pelske spivarky Kleo. Spivie doma, se gronim ja za drugim meja domunia jo dale oko pšec, nosim ju ve učomie, teke kašnio laško hyš, tek tak přes svet meja domunia mi vova.

0: Casu, žož obydlarje bywaju přeci starše a teke cesnoamske živo ve tovaristvach neodujo laščejše, vestanjo domovinska župa Dolna Łužica relativnje stabilna. To jo vižeše na tom, až přeci zasej nowe tovaristva kšivit samego přistupiš zvieskoju. Srodu na zmakanju župnika předsedarstva dešnje ste se pred stajivej 2.0. Gregor Klimio přisvuchal.
1: Dr. Kaj Janašk predkstoj vesnemu tovaristvu v Zabrože. Małe wiasce z 300 dušami plagrodka net na sakskim boku krajnej granice. Weto słucha Zabrot historiski do Dolnej Łužicy.
2: In Zabrot gibt es ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben Zampern, Osterfeuer, Kirmestanz. Und der Verein dient letztlich dazu, dem aktiven Dorfleben ja auf die Sprünge zu helfen, einen formalen Rahmen zu geben, ein Fördermittel zu akquirieren.
1: Aus dem Oblewajer, der Morde Tourist, wo es nika kschestja se zwonkami, ist die żywe serreske Tradizie. Serresko Rezabrosche pak nicht wiezi niepeje da Groni Janaschke.
2: Meine Oma hat es noch gesprochen, Anfang der 90er, mit ihren Nachbarinnen. Ich wollte es lernen, bin leider nie dazugekommen. Mein Sohn lernt es jetzt in der Grundschule. Mal schauen, inwieweit sich das wieder verbreiten kann.
1: Ateke jele serdeskich drastwo zakadrie na Neischbach na svojo vete kšiše. Selke Laubensteinova Polenzolns wird domovinske kubki krotku vita přístup do domovine.
3: Dokulaš suvi zabrože, ateke vyterpjem například razmieli veliku domovinsku kubku. Čo oblutujem až v zabrože neoveci domovinska kubka a ja som se veľgin vjaseliva až som to ženca naskoniva až tam taka velika kupiatne nowe towarzystwo, aż wonik się domowinie przystupić.
1: Takie belgarskie towarzystwo we Żylowie, co byś we domowinie. Już onendo tam aktywnie tradycje opływają. Oleś Malfus, przecedary żylojskie domowinskie możiny, przyudają, aż się możina już onendo wetwisna wetpetpiery tego towarzystwa, na przykład pla wielkich zwierzeniu kasz kokot. Takie zwita życzeniu a zakładnieją szulu ma belgarskie towarzystwo kontakte, tak jak przecedar Andrzej Engelmann.
4: Von der Mitgliedschaft in der Domowina als Bürgerverein erhoffen wir uns eine weitere oder eine bessere Zusammenarbeit auch in der sorbischen Kulturförderung.
1: Ja, du warst zwar zwang, weil Domowinie Mateke Pschauer na Spechowainsku Pauschalu. Platakiego Wielkiego Towarzystwa, ako we Żylowie, znika kundart zwang, a mi przyjrzałam już nieco kromadu. Engelmana motiviruje pak skiery te lepsze zwiski do serdeskiego świata. Takie plan jogo towarzystwa jo serdeska rec nie wiecie twarniszczo.
4: Man versucht sich einige Worte anzueignen. Man hat es ja schon gemerkt, man kann guten Tag sagen und so weiter, aber bei uns ist es schwierig, mit der Sprache an sich zu hantieren, weil unsere, sagen wir mal, mittelaltere Bevölkerung in Silo mit der Sprache noch nicht so richtig klarkommt.
1: Jak möcha domowina nowym towarzystwom opomagaš, k tomu jadnar Markus Kojncar.
5: To prijedne, kaž my s nimi gromadu sejžime, plakužnjego towarzystwa na nimi dva raza oblieto, tam ten kontakt jo. Až my im všetci nekak porúcujeme, až vám mašo nekak styri ľuže, rec na šula, te teke přijdu k vám dojsi. To je ten prednek švac. To posledňanie tých recnych, což kurzy za sersku rec nastupa, ale teke potom te přednosky vo historii, vo staviznách, vo kultúrie, vo voznamie tých nabogu napríklad. Až jen tam těch lůží dále kubva. A to my kůžli kupce pak přeci zase přednost považujeme tam program Řecné šule se všakými doporuceniami.
1: Kaž co byš tovaristvo žijel domovine, to víži koncer jako vážný signál.
5: Takže až oni tu Řec věce neumejí, ona malko jano umejí, po flosklu znáš jano, ale za nich o to jano uznáše, tom serskému, až oni přistupí u domovině.
0: Vesne tovaristvo v Zabrože a bergarske tovaristvo Žilovje, co ti přistupiš domovinje, oficiálně bože se to staš na letosnej gvonej zgromažinje župe Dolna Łužica, ta bože neskerej 11. septembra ochoze. S tým by mjela župa mjastem čižašče aktivnych tovaristvov.

0: Gregora Klimas, wyszysza iść raz z kulturnymi pokazkami.
1: Serwis.
2: Ja ma szan nint o świetki jeszcze nic prejedk, my dajemy wam przegled. Pičku jo trawo, nento pasio z końcne wietro, dovede jo moto wiele kupaniščo petkovim nipijom v regionie jo miastem južo vecenionih, tege kalovje su vetvorili žinca svojo kupaniščo. Špatnego vietra dla jo su tamta vetvorenje vojadn tyžin přesunuvo, ale kupaš možo šo se vetnenta pšetci vetvautore do petka vecige dviju do sedemich viaco a konc tyženja a ve feriach južo vecige žasušich. Wojenska noc poezjo, ta ja kuste leto ta najwiecha produkcja serskiego ludowego ansambla, wetwiciego aż do penizelego przemienio se stare grożiszcze opla Bismarckowego torma do raja serskich mytyskich pestawów. Ten raz pak z nieszednym czojenim, żeby przychod błoto a weto, kak mego tomu zajżowasz aż złosne przedeze szary twary fabriku do błoto. Przedsie do teatra wetmio se wielebocne przedprogram, preden raz ustupujo tam Hršobuski žišetce musical z serskiego muziku zastupio vet Siga Pešich vetpodnja a program startuje přece viaco na povesemich. Na prednem majcu v Vielesach stajali majski bom, ale zapšavem su to negacinili přece k svetkam, to se zdanja žinca ešte ve ochoze, Walter Rizolc nie znajo to jednac.
3: My sme ten bom mema holili, tak až ten gulnik nie vyžel. Jo, to konia sme mieli zapšegnionek, a potem jsme byli prkali až taký bom, a musel ten ani bliašky. Já jsme mohli jen zľudovať a s ním ješ pen domů. Jo. Tam nebyl žen krán, my jsme s těmi teckáni, já už bylo nič, my jsme tak v šíru gotovali a jste šíru plně ordovalo. Všichni na vás, podpěrané jste šíru úplně.
2: Žinca věco vetvokovo na po šestčech stajají světkone bom v ochoze, o to stará se vejsna možina, bom jo 7 a 26 metry úsoky, k tomu přižo pen ještě priaska a svěšiš budu nieželu přidujarské muzice vet zíga žasešech, se vě až se starají o Jezu a píše a zažíši na tvarju skokenský korot. Jedno sledne kraše ešte penio balokoparska sezóna napšadu Kölns. VfB Kšišo zvážejo se víče do Leak Energiestadiona do Hršobusa ve finálu krajnego pokála. Vo viele popšavom veci nežo obej mústve stese južo za DFB pokál ve všiducej sezóne kvalificirovavej. Rozvia se lece kraše bužo na kúštepad, jase 40 fénov vecakujú. Možošo krašu ale teke sledovaš ve doma v ARD. Zašvicanie jo víče na vo 12. Lubujošo v dujarsku muziku, net ceve žens najlepšiju dujarskiju muziku doživijošo neželo v grotku, letosne kontest bitujo najlepše kapave regiona a 8 štundo muziki, to bužo neželo veciga jadnasčeh, najavišču petkovem nebijom v grotku, zastup jo liha. Nežilo možošo ešteke do cerkje. Zajča se vie, ale teke v noce. Noc vetvarionih cerkju v Hršobuskem cerkjenem krezu bitujo teke šake serske zaredovania, jadnu ja oraz uzvignjom. V cerkvi metodistu v Hršobusu krajo spivna kupka Jarobinka pet navidovani Valbogi Vaudzic. Jeje muziku znajošo s filma Plana z Gronje jej Hanka. Koncert bužo ziga živišich a žasešich viaco. Cebe program namakajošo internetše pet www.ökumene.in.cottbus.de. Jo, a šikne naše pokazky a dalšie informácie nám akajú šo na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gerajú pšišom viedro sobu.
1: Viedro.
0: Najlepšie viedro nám zľubijú s lešojskými temperatúrami. Žinca deje temperatúry južo až do 23 gradu stúpaš, víče až do 27 gradu. Jo, a ve přídúcich dňach deje to také tak vestáš a nedej sa pádaš. Lešojské svetky nás vycakujú po takom nepadňo bošenská povieščovo noc. Dovede.

0: gasčo vis ledne raz pla vašego suseda nieco upožiceli, abo jomu pomagali. V maju svešime žen susedstva. Sebastian Elikovski Winkler dajo vesanarjam a vesanarka mulicu vaš ved togo, kak njega a žinca to ugleda s dobrem susedstvom.
1: My sme mieli doš dobre kontakty susedam, liškoku, a naše starejšej tejstej buhej pšašanej naš nan napríklad gašce sú kobovi dejali žrebiš a Penjo ben bud taký špecialist za to.
0: Aktuálne povestči Žižece Pestru a Cerkvinu Rošt máme za vás přigetované. Zašaltušo ako všetci nižilu na pojadnok Dolnosjareske radio. Veselím se na vás.